Šandáre, prukľáti. Znali neverškom naňáty, že byl im snúči guľáty. Starost

proč bych to zakrýval? Stromy vítr zlomí snad, ale tráva roste dál. Vím, já to vím, ale těžko pochopím, jak mám zasít nový sad, když starý vykácím. Byli jsme spolem i lesem,